0: Чавушоглу, академик и антикорупционен активист от Азербайджан, арестуван през 2023 година, след като критикува петролната и газовата промишленост на страната си и създава благотворителна организация за връщане на откраднати публични ресурси. Наградата Сахаров за свобода на мисълта е учредена през 1988 година и се връчва ежегодно на личности и организации, защитаващи правата на човека и основните свободи. Тя е наречена в чест на съветския физик и политически дисидент Андрей Сахаров и е в размер на 50 000 евро. Този подкаст е достъпен на 24-те официални езика на Европейския съюз. Можете да чуете този и други подкастове на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Few people have combined a brilliant artistic career with a powerful political one, the way that Melina Mercouri did. A celebrated actress and an international film star, she became a political icon after the 1967 coup d'etat in Greece. Traveling the world, she denounced the dictatorship and defended democracy. After the regime fell, she became Greece's longest-serving minister for culture and a founding member of the Pan-Hellenic Socialist Party. Mercouri worked tirelessly to raise cultural awareness in Europe, and her legacy lives on through initiatives like the European Capitals of Culture program and the Melina Mercouri Foundation.
2: You're listening to a special series of our podcast, History and Facts. In these episodes, we tell you the stories of the men and women who built Europe, its identity and its values. These are our founding mothers and fathers. Amalia Maria Mercouri was born in Athens in 1920. After studying drama, she quickly became a leading stage actress. Her breakthrough role came in the play A Streetcar Named Desire in 1949, and soon after, she won the Marika Kotopouni Prize for Best Female Performance. Her first film, Stella, directed by Michalis Kakoyannis, gained praise at Cannes in 1956. It was there that she met American filmmaker Jules Dassin, who eventually became her husband and collaborator. In 1960, she won the award for Best Actress at Cannes for Never on Sunday, a film that earned 5 Oscar nominations.
1: On the 21st of April, 1967, while performing in New York, Mercouri learned that a group of army officers had seized power in Greece, establishing the Greek junta, also known as the regime of the colonels. From then on, she took every opportunity on stage to condemn the junta, repeating her slogan, "Democracy will win." Throughout the regime's 7-year rule, she campaigned across the world, calling for the return of democracy. The colonels stripped her of her Greek citizenship, a move that only strengthened her resolve.
3: Ένα βράδυ, στις 4 ώρα το πρωί, με τη διαφορά της ώρας, με πήρε το Daily Mirror και μου είπε, σας πήρα την Ιθαγένεια, ήμουν η πρώτη που πήρα την Ιθαγένεια. Και εγώ μέσα στον ύπνο μου και μη γνωρίζοντας θαύματα αγγλικά, αυτός γεννήθηκε φασίστας, αυτός θα πεθάνει φασίστας και εγώ θα πεθάνω Ελληνίδα.
2: Despite threats and even an assassination attempt, her spirit never faltered. She continued her fight through speeches, concerts and interviews until democracy was restored in 1974.
1: Back in Greece, Mercouri helped found the Pan-Hellenic Socialist Party, PASOK, and was elected to Parliament in 1977. When PASOK won the 1981 elections, she became Minister for Culture. She was the first woman to hold the position and the longest-serving minister for culture in the history of Greece. As minister, she transformed cultural life. She opened museum access for citizens, promoted education through heritage, and launched major projects, like the Museum of Byzantine Culture in Thessaloniki. She also began her famous campaign for the return of the Parthenon marbles.
4: And has Shakespeare been to England? St. Paul's Cathedral? What does the Taj Mahal mean to India? What do the paintings in the Sistine Chapel mean to Italy? The Parthenon marbles are our pride. They are our identity. They are today's link with Greek excellence. They are creations synonymous with our concepts of democracy and freedom.
2: Her most enduring achievement at EU level was the creation of the European Capitals of Culture initiative. Athens became the first European Capital of Culture in 1985, after Mercouri persuaded EU culture ministers to make culture central to the EU's identity. She also promoted cultural links with Eastern Europe, even before the fall of the Iron Curtain.
1: In the early 1990s, she combined acting with politics once more. When Pasok returned to power in 1993, she resumed her role as Minister for Culture, focusing on linking culture with education. Melina Mercouri passed away in 1994 in New York. Her funeral, held with the honours of a Prime Minister, showed the Greek people's deep affection for her. Today, her vision lives on through the Melina Mercouri Foundation, which promotes Greek culture worldwide.
2: Since 2007, the Foundation has awarded the Melina Mercouri Theatre Award to one young actress each year, along with Melina's signature brooch, passed from one winner to the next, which keeps her spirit alive on stage. For Melina Mercouri, it was never about titles or awards. It was about love. Her love for Greece, and the love she received in return. Her voice and vision continue to inspire generations to this day.
1: This podcast is brought to you by the European Parliament.
5: Γνωρίζετε ποια είναι η τωρινή πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Πιθανότατα ξέρετε το όνομά της και μπορείτε να φανταστείτε ότι ο ρόλος που διαδραματίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικός. Σε αυτό το επεισόδιο θα μάθουμε περισσότερα για ένα από τα σημαντικότερα αξιώματα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει τον πρόεδρό του κάθε 2,5 χρόνια, στην αρχή και στα μέσα κάθε κοινοβουλευτικής περίοδου. Αυτό δεν συνέβαινε πάντα. Μέχρι το 1979, οι πρόεδροι του Κοινοβουλίου εκλέγονταν σε ετήσια ή διετή βάση. Από το 1979, το Κοινοβούλιο εκλέγει τον πρόεδρό του στην πρώτη σύνοδο Ολομέλειας μετά τις ευρωεκλογές, η οποία πραγματοποιείται συνήθως τον Ιούλιο. Μια δεύτερη ψηφοφορία πραγματοποιείται 2,5 χρόνια αργότερα στα μέσα της κοινοβουλευτικής περίοδου. Στις 16 Ιουλίου του 2024, το Κοινοβούλιο επανεξέλεξε τη Ρομπέρτα Μέτσολα για μία ακόμη θητεία που θα διαρκέσει έως τον Ιανουάριο του 2027.
6: This will remain the house of every person in Europe.
5: Αυτό θα παραμείνει το Κοινοβούλιο όλων των ανθρώπων στην Ευρώπη. Ενωμένοι, πρέπει να υπερασπιστούμε την πολιτική της ελπίδας, το όνειρο που λέγεται Ευρώπη, την υπόσχεση των προπατώρων μας που δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί. 2,5 χρόνια μετά την πρώτη εκλογή μου ως Προέδρου, θέλω ακόμη οι άνθρωποι να ανακτήσουν την πίστη και τον ενθουσιασμό τους για το εγχείρημά μας. Την πίστη ότι ο κοινός μας χώρος θα αποκτήσει μεγαλύτερη ασφάλεια, δικαιοσύνη και ισότητα. Την πίστη ότι μαζί είμαστε ισχυρότεροι και καλύτεροι. Την πίστη ότι η δική μας Ευρώπη είναι μια Ευρώπη για όλους. Πώς γίνεται όμως κανείς πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Για να θέσει κάποιος βουλευτής υποψηφιότητα για πρόεδρος, πρέπει να έχει τη στήριξη μιας πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον 36 ευρωβουλευτών. Οι βουλευτές εκφράζουν την επιλογή τους με μυστική ψηφοφορία και πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία. Μερικές φορές χρειάζεται να πραγματοποιηθούν περισσότερες από μία ψηφοφορίες μέχρι να επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία. Εάν δεν υπάρχει ακόμη νικητής μετά από 3 γύρους, τότε μόνο οι 2 βουλευτές που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους στον 3ο γύρο αναμετρώνται στην 4η και τελική ψηφοφορία. Ο πρόεδρος εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων και όχι με απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών. Αυτό σημαίνει ότι οι αποχές και οι άκυρες ή λευκές ψήφοι δεν υπολογίζονται στο σύνολο των ψήφων. Το 2024, η Ρομπέρτα Μέτσολα έλαβε 562 από τις 699 ψήφους σε σύνολο 720 βουλευτών και επανεξελέγει από τον πρώτο γύρο. Ένα από τα καθήκοντα του Προέδρου είναι να προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος ανοίγει, διακόπτει και κλείνει τις συνεδριάσεις. Επιπλέον, αποφασίζει αν είναι παραδεκτές οι τροπολογίες που καταθέτουν οι Ευρωβουλευτές, επιλέγει ποιες ερωτήσεις θα θέσει το Κοινοβούλιο προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελέγχει αν οι κοινοβουλευτικές εκθέσεις συμμορφώνονται με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου. Είναι γενικά αρμόδιος να τηρεί την τάξη στις συνεδριάσεις, να δίνει το λόγο στους βουλευτές, να κηρύσει τη λήξη των συζητήσεων, να θέτει ερωτήσεις προς ψηφοφορία και να ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών. Ο Πρόεδρος είναι επίσης υπεύθυνος για την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού του Κοινοβουλίου. Υπό την ιδιότητά του αυτή, διευθύνει όλες τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και το εκπροσωπεί σε νομικά θέματα. Επίσης, προεδρεύει στις συνεδριάσεις της διάσκεψης των Προέδρων, η οποία αποτελείται από τους Προέδρους των πολιτικών ομάδων, και στις συνεδριάσεις του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο οποίο συμμετέχουν οι 14 αντιπρόεδροι και οι 5 κοσμήτορες. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτούς τους όρους, μπορείτε να ακούσετε και άλλα επεισόδια αυτού του podcast, τα οποία αποκρυπτογραφούν την ορολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο στις διεθνείς σχέσεις, καθώς και στις σχέσεις του με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιεί συχνά επίσημες επισκέψεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Όμως, ο ρόλος του δεν σταματά εδώ. Ο Πρόεδρος απευθύνει επίσης ομιλία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από κάθε συνεδρίασή του, στην οποία εκφράζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα που πρόκειται να συζητήσουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει την οριστική έγκριση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από σχετική ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, κατά την οποία το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζουν από κοινού για τις νομοθετικές προτάσεις που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγκροτείται μια Επιτροπή Συνδιαλλαγής του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου προεδρεύει μερικές φορές στις συνεδριάσεις της Επιτροπής αυτής. Επιπλέον, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, υπογράφει όλες τις νομοθετικές πράξεις που εκδίδονται με τη διαδικασία της συναπόφασης. Τέλος, ο Πρόεδρος είναι αυτός που επεξεργάζεται τις αιτήσεις για χορήγηση αιγίδας. Η αιγίδα είναι ένας τρόπος για να παρέχει το Κοινοβούλιο ηθική υποστήριξη σε μη κερδοσκοπικές εκδηλώσεις με ευρωπαϊκό περιεχόμενο. Χορηγείται σε περιορισμένο αριθμό εκδηλώσεων κάθε χρόνο και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όπως βλέπουμε λοιπόν, η θέση του Προέδρου του Κοινοβουλίου είναι μια θέση κλειδί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συνεπάγεται μεγάλη ευθύνη. Το επεισόδιο αυτό ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
7: Dalle coste fino alle profondità più remote, gli oceani brulicano di vita. Ospitano migliaia di specie, dal microscopico plankton alla creatura vivente più grande del mondo, la balenottera azzurra.
8: Gli oceani sono alla base della nostra sopravvivenza, eppure spesso ne sottovalutiamo l'importanza e dimentichiamo che sono una fonte abbondante di cibo e ossigeno. Ma non solo. Gli oceani aiutano anche a regolare il clima e permettono di svolgere molte attività economiche e ricreative che arricchiscono la nostra vita, come la pesca e le immersioni. Anche se sembrano enormi e invincibili, la loro salute e quindi quella di tutti gli esseri umani si basa su un delicato equilibrio naturale che è ora in pericolo.
7: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast vedremo cosa fa l'Unione Europea per proteggere gli oceani.
8: Di chi sono gli oceani? La risposta è di tutti e di nessuno. Gli oceani sono patrimonio comune dell'umanità. Nessuno Stato può rivendicarne la proprietà o la sovranità. Ogni paese ha però diritto a sfruttarne le risorse entro i limiti della sua zona economica esclusiva, un'area che si estende dalla costa fino a 200 miglia nautiche. In queste zone è possibile svolgere attività di esplorazione, estrazione e gestione delle risorse naturali, come i pesci, il petrolio e il gas.
7: E poi c'è l'alto mare. Stiamo parlando dei 2/3 di tutti gli oceani, un volume pari al 95% degli habitat del pianeta. Per capire meglio l'importanza della protezione degli oceani, serve però qualche dettaglio in più. L'alto mare è composto per lo più da zone buie e fredde, in cui la pressione dell'acqua raggiunge livelli estremi. Per questo, per la maggior parte resta ancora inesplorato. Secondo il diritto internazionale, però, ogni Stato è libero di navigare, pescare e condurre attività di ricerca scientifica in queste acque. Questa mancanza di tutele formali ha aperto la strada allo sfruttamento eccessivo delle risorse, che ha causato la scomparsa di alcune specie e il danneggiamento di numerosi ecosistemi. Fortunatamente, la situazione sta cambiando.
8: Nel 2023 le Nazioni Unite si sono impegnate a proteggere il 30% degli oceani entro il 2030. Da questo impegno è nato l'accordo sulla biodiversità marina nelle zone non sottoposte a giurisdizione nazionale, o più semplicemente Trattato sull'Alto Mare. Si tratta del primo strumento giuridicamente vincolante inteso a proteggere quella parte degli oceani che si estende al di là delle giurisdizioni nazionali. È stato adottato all'unanimità e accolto con una standing ovation al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York.
7: Dopo più di un decennio di negoziati, la presidente della conferenza intergovernativa dell'ONU, Rena Lee, ha commentato la conclusione dell'accordo con queste parole.
9: Good evening.
8: Buonasera, signore e signori. La nave è giunta in porto.
9: The ship has reached the shore.
7: Convinti che nessun paese sia in grado di proteggere gli oceani da solo, l'Unione Europea e i suoi Stati membri si sono sempre schierati a favore del trattato. Per questo hanno sostenuto con fermezza gli sforzi collettivi delle Nazioni Unite per proteggere gli oceani e migliorare la cooperazione internazionale.
8: Grazie al Trattato sull'Alto Mare, nei prossimi anni saranno create nuove aree marine protette. L'iniziativa spetta ai singoli paesi, che devono individuare le regioni d'alto mare più ricche di biodiversità. Ad esempio, le Azzorre e le Canarie sono note per l'abbondanza della loro vita marina, che include cetacei come balene e delfini, oltre a uccelli marini ed ecosistemi di profondità. Nonostante esistano già alcune aree marine protette, spesso l'applicazione della legge e le tutele messe in atto sono insufficienti.
7: Il trattato garantirà anche la giusta ripartizione delle risorse tra i vari paesi. Ad esempio, se il Portogallo consente alla Spagna di pescare nelle proprie acque territoriali, quest'ultima dovrà versare al Portogallo un'equa percentuale dei profitti ricavati dalle catture. Allo stesso modo, il trattato obbliga a condividere i risultati degli studi scientifici effettuati su queste risorse con il paese che ha dato accesso alle acque.
8: Il trattato sull'alto mare è stato firmato da oltre 90 paesi membri delle Nazioni Unite, ma per entrare in vigore entro il 2025 deve essere ratificato da almeno 60 paesi.
7: Proteggere gli oceani significa proteggere noi stessi. Con il Trattato sull'Alto Mare, l'Unione Europea ha fatto un importante passo avanti verso la tutela e lo sfruttamento sostenibile degli oceani. A Brest, in occasione del vertice One Ocean Summit del 2022, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha concluso il suo intervento con queste parole.
10: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
8: Signore e signori, L'oceano è immenso, irrequieto e selvaggio. Quando lo osserviamo dalla costa ci sentiamo umili, piccoli e intimoriti, ma ora che siamo qui riuniti a Brest dovremmo renderci conto del grande potere e della grande responsabilità che abbiamo come umanità nei confronti della prossima generazione. Quindi smettiamo di pensare in piccolo, pensiamo in grande perché la nostra missione è grande quanto l'oceano. Grazie mille.
10: Many thanks.
7: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
11: Vilka var med och byggde dagens Europa? Det var inte bara institutioner och fördrag, det var människor. Bakom varje steg mot europeisk integration finns individer som försvarat demokratin, verkat för mänskliga rättigheter och hjälpt till att föra länder närmare varandra. För att uppmärksamma de här insatserna har Europaparlamentet inrättat den nya europeiska förtjänstorden. Det är den första civila utmärkelsen av det här slaget som delas ut av en EU-institution. Europaparlamentets talman Roberta Metsola har tillkännagett de första mottagarna av orden.
12: Europe has always been built by remarkable...
11: Europa har alltid byggts av enastående kvinnor och män från olika delar av samhället. De hade alla modet att se bortom vårt turbulenta förflutna. De ville överbrygga klyftor, rasera hinder, störta diktaturer och övervinna kriser. De ville se ett annat Europa och jobbade för en bättre framtid. Det här engagemanget i vårt europeiska bygge förtjänar att lyftas fram. Och därför har parlamentet inrättat Europeiska förtjänstorden för att hedra de som inte bara trodde på Europa utan även hjälpte till att bygga det.
12: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
11: Listan över mottagare återspeglar de många sätt på vilka människor kan bidra till Europa. I allt från politik och diplomati till mänskliga rättigheter, vetenskap och kultur. Den högsta ordensgraden är exceptionellt meriterad ledamot av orden. Den har tilldelats Angela Merkel, Tysklands tidigare förbundskansler, Lech Wałęsa, för detta ledare för polska fackföreningen Solidaritet och Polens tidigare president, och Volodymyr Zelensky, Ukrainas president. Ett antal andra ledare och personligheter har utnämnts till hedersledamöter av orden. Här finns tidigare presidenter, politiker, välgörenhetsarbetare, forskare och konstnärer som alla på ett betydande sätt har bidragit till de europeiska värdena och den europeiska integrationen. Som exempel kan nämnas Sauli Niinistö, Finlands före detta president, José Andrés, humanitär kock, samt medlemmarna i det irländska bandet U2. Utmärkelsen kom till 2025 i samband med 75-årsfirandet av Schumann-deklarationen, som idag betraktas som startskottet för dagens europeiska union. För EU är mer än bara institutionerna och det politiska arbetet. Det är också berättelsen om de personer som trodde på Europatanken och hjälpte till att förverkliga den. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet. Ta reda på mer på parlamentets webbplats.
13: Esimene mai 2004 oli ajalooline päev 10 Euroopa riigi jaoks. Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Ungari, Slovakkia, Sloveenia, Küpros ja Malta liitusid Euroopa Liiduga. See oli pidupäev, mille Euroopas valitses kokkuhoidev ja lootusrikas meeleolu. Räägime veidi lähemalt, kuidas see kõik juhtus. Euroopa Liit on oma ajaloo jooksul mitu korda laienenud. Kõige suurem laienemine toimus 2004. Aastal, kui liiduga ühines 10 uut riiki. Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Ungari, Slovakkia, Sloveenia, Küpros ja Malta. Pärast seda laienemist kuulus Euroopa Liitu 25 riiki. Tegelikult plaaniti juba selle ajal laienemist jätkata, et jõuda 30 liikmesriigini. Miks oli just see laienemine nii oluline? Esiteks on see Euroopa Liidu suurim laienemine. Liidu liikmeks said 3 riiki, mis olid varem kuulunud Nõukogude Liitu, Eesti, Läti ja Leedu. 4 riiki, mis olid olnud Nõukogude Liidu satelliitriigid, Poola, Tšehhi, Ungari ja Slovakkia. üks Jugoslaaviasse kuulunud riik, Sloveenia ning kaks Vahemere saare riiki, Küpros ja Malta. Uutele liikmesriikidele tähendas ühinemine püüdlust tihedama koostöö ning suurema heaolu ja solidaarsuse poole. 2004. aasta laienemine tähendas rohkemat kui vaid Euroopa Liidu liikmesriikide arvu tõusu. Toimus geopoliitilise maastiku muutus, mis mõjutab Euroopa tulevikku veel mitmete järeltulevate põlvede jooksul. See laienemine nihutas Euroopa Liidu piiri idasuunas ja suurendas liidu rolli Euroopat stabiliseeriva jõuna. Miks tahtsid need riigid Euroopa Liiduga liituda? Euroopa Liit sümboliseeris nende jaoks demokraatiat, vabadust ja suuremaid võimalusi, millest nad lootsid liiduga ühinedes osa saada. Pärast kommunistlike režiimide lagunemist Ida- ja Kesk-Euroopas otsustasid sealsed riigid demokraatiale ja turumajandusele üle minna. Selle laienemisega, mis viis liidu liikmesriikide arvu 15-lt 25-le, kulmineerus nende riikide jaoks pikk ühinemisprotsess. Euroopa, mida pool sajandit olid lõhestanud raudne eesriie ja külm sõda, sai lõpuks ometi taas ühineda. aasta laienemine kujutas endast ka suurt väljakutset keelelises mõttes. Nimelt tõusis Euroopa Liidu ametlike keelte arv 11-lt 20-le. Lisandus 9 uut keelt: Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Ungari, Slovaki, Sloveeni ja Malta keel. Euroopa Parlamendi tõlketeenistus lõi 9 uut tõlkeüksust, et kõik kodanikud saaksid Euroopa Parlamendi tegevust jälgida oma keeles. Laienemisele eelnenud aastatel, kui liitumisläbirääkimised alles käisid, tegid parlamendis töötavad tõlkijad juba ettevalmistusi. Nad õppisid varsti lisanduvaid keeli, et olla valmis nendest tõlkima. Euroopa Liidu töökeelte rohkus näitab, et kaasatus ja mitmekesisus on liidu jaoks südameasi. Keel ei ole mitte ainult suhtlusvahend, vaid aken riigi ajalukku, kultuuri ja identiteeti. Tänu tõlkimisele saab EL-i tegevust jälgida ja EL-iga suhelda kõigis ametlikes keeltes, mis tähendab, et iga hääl on kuuldav. Pärast 2004. aasta laienemist, mis oli Euroopa Liidu jaoks viies, on toimunud veel kaks laienemist. 2007. aastal liitusid Bulgaaria ja Rumeenia ning 2013. aastal Horvaatia. Nüüd, 20 aastat hiljem, on 2004. aasta laienemise mõju Euroopas endiselt tunda. Euroopa Liit on taaskord näidanud, et aina muutuvas maailmas on ta lootuse, progressi ja koostöö sümbol. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
14: Ми часто чуємо, що в Брюсселі ухвалили той чи інший закон. Але що відбувається у разі його порушення? Чи тоді, коли країни не можуть домовитися про його значення? Ось тут і стає в нагоді Суд Європейського Союзу. Суд Європейського Союзу – це судовий орган ЄС. Його роль – забезпечити однакове тлумачення і застосування законодавства ЄС в усіх державах-членах. Тобто, щоб всі країни, інституції і компанії дотримувалися тих самих правил і щоб ваші права як громадянина ЄС не порушувалися. Зі штаб-квартирою у Люксембурзі судова влада розподілена між двома основними органами. По-перше, йдеться про сам суд Європейського Союзу, до якого звертаються національні суди, коли вони не впевнені, як тлумачити законодавство ЄС, і запитують так зване попереднє рішення. Він також вирішує, чи потрібно скасовувати окремі акти ЄС, і розглядає апеляції із правових питань від суду загальної юрисдикції. По-друге, йдеться про вже зазначений суд загальної юрисдикції, який в основному займається справами окремих осіб, компаній або організацій, зокрема, коли воно стосується оскаржень рішень, ухвалених інституціями ЄС. До складу суду Європейського Союзу входять 27 суддів від кожної держави-члена ЄС. Їм асистують генеральні адвокати, які надають незалежні юридичні оцінки для ухвалення рішень. Судові засідання відкриті для публіки, і усний переклад доступний 24 офіційними мовами ЄС. Першим головою суду Європейської спільноти з вугілля і сталі був Массімо Пілотті, італійський суддя. У своїй інавгураційній промові 1952 року він описав дух суду такими словами:
15: «I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
14: Судді мають лише одне прагнення – виправдати покладену на них державами-членами довіру, тобто повністю присвятити себе служінню на благо суспільства». Тож чим займається суд Європейського Союзу? Розберімо по черзі. По-перше, суд вирішує юридичні суперечки у випадку, коли країни ЄС порушують законодавство Європейського Союзу. Наприклад, коли держава-член неправильно імплементує директиву ЄС. По-друге, він втручається, коли національні суди звертаються за допомогою. Якщо, наприклад, суд в Італії чи Польщі не впевнений, як тлумачити те чи інше правило ЄС, він може звернутися до суду Європейського Союзу по роз'яснення. І по-третє, він розглядає позови проти європейських інституцій. Якщо, скажімо, Європарламент чи Єврокомісія ухвалює регламент, який, на чиюсь думку, порушує основні права людини, суд ЄС може вирішити його скасувати. Розгляньмо одне з найвідоміших рішень суду. 2017 року суд ЄС постановив, що Uber є транспортною компанією, а не просто цифровою платформою, що змінило її правовий статус у Європі. Як це стосується вас? Неважливо, купуєте ви щось онлайн, працюєте за кордоном чи турбуєтеся про конфіденційність ваших даних, закони ЄС впливають на ваше життя. І суд Європейського Союзу забезпечує однакове застосування цих законів. Рішення суду створюють прецеденти. Вони формують майбутню політику ЄС із питань міграції, клімату, прав споживачів тощо. Тож наступного разу, коли ви почуєте про велике рішення ЄС чи юридичну боротьбу за цифрові права, знайте, що суд ЄС стоїть на захисті верховенства права у Європейському Союзі. Цей подкаст підготовлено на веб-радіо Європейського парламенту Europal Radio.
8: Per gli studenti è sempre più facile, più accessibile, più comune studiare in due o più paesi diversi, un merito che va riconosciuto in larga parte al programma Erasmus. Infatti, sono sempre di più quelli che iniziano il percorso di studio in un paese e lo continuano in un altro. Ma come uniformare l'istruzione superiore a livello europeo e garantire che i titoli di studio rilasciati da paesi e istituti diversi siano equivalenti? La risposta sta nel sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti.
7: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast vedremo come nasce il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti e perché è importante.
8: Questo sistema, noto anche come ECTS, è uno strumento dello spazio europeo dell'istruzione superiore, che garantisce che i crediti ottenuti in un istituto universitario vengano riconosciuti anche in un altro istituto. Il numero di crediti ottenuti varia a seconda dei risultati e del carico di lavoro del percorso formativo.
7: L'Unione Europea ha introdotto questo sistema nel 1989 nell'ambito del programma Erasmus. L'ECTS è il primo e unico sistema a punti sperimentato a livello europeo con ottimi risultati. È uno strumento che va di pari passo con la Dichiarazione di Bologna, che dal 1999 garantisce un quadro uniforme per l'istruzione superiore in Europa.
8: Fin dalla sua creazione l'ECTS ha riscosso grande successo e al momento la maggior parte dei 49 paesi che compongono lo spazio europeo dell'istruzione superiore lo usano come sistema nazionale per i crediti.
7: Ma come funziona? È semplice. Un credito ECTS corrisponde a circa 25-30 ore di lavoro. 30 crediti equivalgono a un semestre. Per arrivare a un anno servono quindi 60 crediti, per un totale di ore di studio o di lavoro compreso tra 1500 e 1800. In un anno accademico standard, questi crediti sono solitamente suddivisi in vari moduli o corsi più piccoli. Una qualifica di ciclo breve comprende in genere tra i 90 e i 120 crediti. Per ottenere un diploma di primo ciclo, noto anche come laurea di primo livello, servono 180 oppure 240 crediti. Per un diploma di secondo ciclo o laurea magistrale ne servono invece 90 o 120. L'uso dei crediti ECTS nel terzo ciclo invece può variare.
8: Il primo vantaggio di questo sistema è che garantisce la convalida degli esami già effettuati. Chi ha ottenuto dei crediti e decide di prendersi una pausa non dovrà riottenere quei crediti, anche se decide di proseguire gli studi in un altro paese. Gli ECTS, infatti, non hanno scadenza. Una volta ottenuti, durano per tutta la vita.
7: Questi crediti servono anche a favorire la mobilità. Ad esempio, il riconoscimento dei crediti permette a chi ha completato un primo ciclo di studi in economia, legge o gestione aziendale di iscriversi a un master in una scuola di business. A volte però il passaggio da un corso all'altro è meno ovvio. Ad esempio, una laurea in scienze della comunicazione potrebbe aprire le porte a un corso magistrale in criminologia. Ma attenzione! Per passare da un istituto all'altro potrebbero servire dei crediti integrativi. In questo caso è possibile seguire dei corsi specifici per ottenere i crediti necessari senza perdere del tutto i progressi già compiuti.
8: Il sistema dei crediti ECTS permette anche di combinare vari tipi di formazione, ad esempio studi universitari e apprendimento sul lavoro, all'interno di un unico programma di studio o attraverso l'apprendimento permanente. Per accedere alla maggior parte dei programmi post laurea, come master aggiuntivi o diplomi universitari, ci vuole un numero minimo di crediti.
7: L'introduzione dei crediti ECTS ha permesso di armonizzare i sistemi di valutazione in uso nei vari paesi. In questo modo è più facile confrontare le domande degli studenti che chiedono di partecipare a uno scambio internazionale o a un programma per borsisti. Il sistema di valutazione ECTS serve da riferimento per facilitare il trasferimento degli studenti e dei loro profili accademici da un istituto all'altro in tutta Europa. I voti vanno da A a F e sono accompagnati da alcune parole chiave e da un breve commento. Ogni istituto è libero di applicare il sistema di valutazione in base al proprio modello di insegnamento.
8: E una volta conseguita la laurea, il sistema ECTS rende più chiari e facili da usare documenti come il supplemento al diploma, un certificato che permette a datori di lavoro e istituti di formazione di capire in modo facile e veloce la qualifica ottenuta.
7: Come abbiamo visto, l'ECTS promuove la mobilità in Europa, permettendo agli studenti di vari paesi di incontrarsi, sperimentare culture diverse e avere scambi fruttuosi.
8: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento Europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
16: Den europæiske Carlspris for unge bliver tildelt ungdomsdrevne projekter, der støtter demokratiet i Europa og som fremmer samarbejde og forståelse både i Europa og internationalt. Den fremhæver det arbejde, som unge mennesker hver dag gør for at styrke en fælles følelse af europæisk identitet. Prisen blev oprettet i 2008, og den forvaltes i fællesskab af Europaparlamentet og Stiftelsen for den internationale Carlspris i Aachen. Hvert år udvælger nationale og europæiske juryer et projekt fra hvert EU-land. Nationale vinder inviteres til prisoverrækkelsen i Aachen i Tyskland, hvor de tre bedste projekter bliver kåret. Den 12. maj 2023 gik førstepladsen til ILM fra Belgien. Den første sprogapp nogensinde skræddes ud til flygtningen og asylansøger. Appen bruger sprog til at afhjælpe tværkulturelle misforståelser og videnskløfter mellem flygtningen og deres værtsland. Den indeholder nyttige sætninger, historier og spil til sproglæring, samt måder, hvorpå man kan komme i kontakt med andre brugere. Projektet har til formål at samle mennesker med forskellige baggrunde og erfaringer fra forskellige samfundslag. Ideen kom først frem i 2021 med princippet «Skabte flygtningen for flygtningen». To projekter kom på en delt anden plads, nemlig et litauisk mobilt klimamuseum og en nederlandsk platform for unge europæiske journalister. I maj 2022 blev det mobile klimamuseum oprettet af Active Youth, en såkaldt for-purpose organisation, der er baseret i Litauen. Målet var at få folk til at gøre deres livsstil mere klimavenlig. Museet består af 4 mobile skibscontainere, der repræsenterer 4 temaer. Klimaændringer, EU's grønne pagt, bæredygtigt landbrug og sunde fødevarer samt praktiske tips om at reducere forbruget. Udstillingen kan desuden genskabes i andre lande. De unge litauere delt andenpladsen med en platform for unge europæiske journalister, der blev grundlagt i 2022 i Nederlandene. Dette projekt samler mere end 140 unge journalister fra hele Europa med det formål at skabe journalistik med fokus på Europa. Med hjælp fra et team af korrespondenter dækker hjemmesiden og dens nyhedsbrev hele Europa og skriver til et fællesskab af borgere, der ønsker at se ud over deres nationale grænser. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere oplysninger på parlamentets hjemmeside.
17: Představte si, jak vcházíte do pekařství v Paříži. Kupujete si croissant za euro 50, na to nastupujete do vlaku směr Brusel za 90 eur a poblíž tamního náměstí Place du Midi si dáváte vyhlášené slávky na víně s hranolkami za 25 eur. To všechno, aniž byste museli hledat směnárnu a řešit kurz. Dnes je to úplně normální, ale před 30 lety překročení hranic mezi státy EU znamenalo, že musíte každou chvíli měnit peníze a jste vydaní na milost a nemilost soustavně se měnícím směnným kurzům. Co kdysi bylo nevyhnutelnou součástí cestování, dnes v Evropě nahradilo každodenní pohodlí spojené s eurem. Jednotná měna 21 evropských zemí přinesla bezproblémové cestování, nakupování a placení na celém jejich území. V této epizodě ze série Historie a fakta se dozvíte, jak se euro stalo základním kamenem evropské integrace a co dnes znamená pro občany a podniky v EU. Euro je mnohem víc než jen měna. Je to jeden z nejviditelnějších symbolů evropské integrace a jeden ze základních kamenů ekonomického projektu Evropské unie. Denně s ním platí více než 350 milionů lidí po celé Evropě. Jak eurozóna vlastně funguje? Jak některé země přešly na euro? A jakou roli v tom všem hraje Evropský parlament? Myšlenka jednotné měny se zrodila už koncem 60. let. Až Maastrichtská smlouva z roku 1992 však načetla konkrétní plán, jak ji vytvořit. Stanovila přísné podmínky, které musí země splnit, pokud chtějí měnu přijmout. To jsou tzv. Konvergenční kritéria, jež sledují 4 cíle. Stabilní ceny, odpovědnou rozpočtovou politiku, předvídatelné úrokové sazby a solidní, stabilní měnu. Každá země zkrátka musela prokázat, že její ekonomika je na vstup do eurozóny připravená. Euro bylo oficiálně zavedeno v roce 1999. Nejprve ale jen pro elektronické platby a finanční transakce. Eurobankovky a mince přišly na řadu o 3 roky později, 1. ledna 2002. Tehdy nahradili národní měnu 12 unijních států. Šlo o jednu z největších změn na poli měny v historii. Do oběhu bylo vysláno přes 15 miliard bankovek a 52 miliard mincí. Dnes tvoří eurozónu 21 unijních zemí, které přijaly euro jako svou oficiální měnu. 5 zemí, kromě Česka, ještě Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko, euro zatím nezavedli, ačkoliv se právně zavázali, že tak učiní, jakmile splní konvergenční kritéria. Jedinou výjimkou je Dánsko, které si roku 1992 vyjednalo, že do eurozóny nevstoupí. Sdílení společné měny znamená také společnou odpovědnost. Jelikož země používají stejnou měnu, musí vzájemně pečlivě koordinovat svou hospodářskou politiku, aby měnu udrželi stabilní a vytěžili z ní co nejvíc. Taková koordinace probíhá v takzvané euroskupině, na zasedáních ministrů financí zemí eurozóny, kde se pravidelně řeší aktuální ekonomické výzvy, plány růstu a rozpočtové politiky. Přechod na euro nebyl jen o tom, že se vytisknou nové bankovky. Šlo o obrovský projekt, do kterého byla zapojena spousta nejen právních a ekonomických expertů. Cestu pro hladký přechod připravila dvě klíčová unijní nařízení. Ta zajistila, že se změna nedotkla věcí, jako byly pracovní smlouvy, hypotéky či úspory lidí, a konverze staré měny na euro byla transparentní a spravedlivá. Zkrátka od prvního dne byla zaručena právní návaznost a ekonomická přiměřenost. Díky euru se také podniky obchodující v eurozóně zbavily směnných poplatků a nejistoty plynoucí z měnících se kurzů. Přeshraniční obchod, investice a cenová transparentnost se zjednodušily a začaly být lépe předvídatelné. Středobodem eura je Evropská centrální banka, neboli ECB, sídlící ve Frankfurtu. Společně s centrálními bankami jednotlivých zemí eurozóny tvoří tzv. Eurosystém. Jejím hlavním úkolem je udržovat cenovou stabilitu, utvářet měnovou politiku eurozóny a starat se o to, aby finanční systém dobře fungoval. Je nezávislá na politickém vlivu, což jí dává důvěryhodnost a díky čemuž se doma i v zahraničí těší důvěře i euro. Evropský parlament hraje ve fungování eura od začátku důležitou roli. Pomáhá formulovat zákony, jimiž se euro řídí, a dohlíží na správu ekonomických záležitostí a na činnost ECB i dalších unijních orgánů. Zajišťuje, aby byl v debatě o finanční stabilitě, ochraně spotřebitele či o ekonomických reformách slyšet i hlas občanů. Hodně lidí je přesvědčených, že kvůli euru všechno podražilo. Je pravda, že bezprostředně po přechodu na něj ceny některých každodenních položek znatelně stouply. Když se ale podíváme na oficiální data o inflaci za celou ekonomiku, nabídne se nám jiný obraz. Nezávislé průzkumy ukázaly, že zavedení eurobankovek a mincí způsobilo jen malé jednorázové zvýšení inflace, řádově jen o několik málo desetin procentního bodu. Jinými slovy, u několika nejčastějších druhů zboží ceny skutečně vzrostly a lidé to ve svém každodenním životě pocítili. Ale celkové životní náklady nevyskočily vzhůru jen kvůli euru. Mnohem větší vliv na chování cen měly jiné faktory. Mzdy, ceny energií, všeobecná hospodářská situace a podobně. Stejně jako Evropa se euro vyvíjí díky výzvám, které se mu staví do cesty. Po finanční krizi roku 2008 a dluhové krizi eurozóny vznikly nové nástroje na její ochranu a její lepší finanční správu, například Evropský mechanismus stability. Díky lekcím, jimiž si prošla, je dnes jednotná měna odolnější a stabilnější. Kromě 21 unijních zemí, kde je oficiální měnou, se eurem platí i mimo Evropskou unii v Andoře, Monaku, San Marínu, ve Vatikánu, Černé hoře a Kosovu. To ukazuje, že euro má svůj význam a přitažlivost i za hranicemi Evropské unie. Do budoucna se bude euro dál vyvíjet. Kolem roku 2029 se ECB chystá spustit digitální euro. Tato nová forma peněz hotovostní měnu nenahradí, ale bude ji doplňovat a přizpůsobí ji digitální éře. Veškeré další kroky budou věcí diskuze mezi všemi orgány Evropské unie, včetně Evropského parlamentu. tak, aby bylo vše transparentní, bezpečné a důvěryhodné. Od společné měny ke společné odpovědnosti. Evropský projekt stojí na důvěře, spolupráci a neutuchající vůli držet krok s měnícím se světem. A euro má v jeho samotném středu své místo. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament.
18: No contexto da crescente corrida ao domínio tecnológico mundial, em que a inteligência artificial, a tecnologia 5G e as tecnologias verdes são fundamentais para o progresso tecnológico, a UE reconhece a necessidade de uma resposta sólida. Tendo isto em mente, em 2020, a Comissão Europeia lançou uma estratégia intitulada Uma Nova Estratégia Industrial para a Europa. Qual o objetivo desta nova estratégia? Tornar a indústria da UE mais ecológica, mais digital e mais competitiva a nível mundial, reforçando simultaneamente a autonomia industrial e estratégica da União. A realidade é que a UE tem ficado para trás em relação a outros intervenientes mundiais, como a China, no domínio das tecnologias críticas. Em resposta à aparente lacuna em matéria de inovação e à produção e adoção dessas tecnologias, a Comissão apresentou uma proposta de criação da Plataforma de Tecnologias Estratégicas para a Europa, também conhecida pelo acrónimo STEP. A STEP é uma resposta adaptada para fazer face às necessidades substanciais de investimento das indústrias da UE e visa não só assegurar que estas recuperem o atraso em relação aos líderes mundiais, mas também que garantam uma posição de liderança na cena internacional. Está a ouvir Subir a Parada, Legislar Melhor. Neste episódio vamos explorar a Plataforma de Tecnologias Estratégicas para a Europa. Analisaremos a forma como a STEP visa reforçar a soberania da UE, reduzir as suas dependências estratégicas e abrir caminho a uma UE mais competitiva e resiliente no panorama tecnológico em constante evolução. Países de todo o mundo estão a tomar medidas específicas para apoiar as indústrias que procuram alcançar um nível nulo de emissões líquidas e promover as tecnologias digitais. Por exemplo, em 2023, o Canadá introduziu o plano Made in Canada, que inclui um conjunto de ferramentas para o investimento na economia limpa. Entretanto, a China está a posicionar-se como líder mundial nos domínios económico e tecnológico. O seu plano industrial Made in China 2025 visa reforçar a competitividade, melhorando a posição do país no fabrico mundial, desenvolvendo novas tecnologias e reduzindo a dependência de fornecedores estrangeiros. Em resposta a esses planos, a Plataforma de Tecnologias Estratégicas para a Europa orientaria o financiamento para projetos que apoiem o desenvolvimento e o fabrico de tecnologias profundas e digitais, como a inteligência artificial e a aprendizagem automática, tecnologias limpas que tirem partido de fontes de energias renováveis, como a energia solar e eólica, e biotecnologias, como os produtos biofarmacêuticos. No contexto das transições ecológica e digital, a STEP foi também concebida para ajudar a UE a reduzir as dependências estratégicas, contribuindo para um panorama tecnológico mais autossuficiente e resiliente. Mas como irá a UE financiar esta iniciativa de investimento? A STEP visa mobilizar os instrumentos da UE existentes através da reprogramação dos fundos e da introdução de um orçamento adicional de 10 mil milhões de euros. O potencial de investimento global através da STEP poderá atingir 160 mil milhões de euros. Tal como destacado na proposta da Comissão, depender principalmente dos fundos existentes da UE traz três vantagens fundamentais. Garante que o financiamento pode ser desembolsado mais rapidamente, abre maiores possibilidades de financiamento de fusão e, em última análise, resultará numa utilização mais eficiente dos fundos da UE. Esta injeção de fundos destina-se a projetos estratégicos que promovem o desenvolvimento de tecnologias digitais, limpas e biotecnológicas para fazer face aos desafios das transições ecológica e digital. Uma característica única da STEP é o selo de soberania. É um selo de qualidade que a Comissão atribuirá a projetos que contribuam para os objetivos da STEP. Não se trata apenas de um rótulo, mas sim de um instrumento para atrair investimentos públicos e privados. Outra componente fundamental da STEP é a criação de um portal de soberania. Este portal é um sítio web público que serve de ponte entre potenciais investidores e projetos que contribuem para as transições ecológica e digital na UE, apresentando iniciativas consentâneas com os objetivos estratégicos da STEP e divulgando informações sobre oportunidades de financiamento.